0: Tchap. Mais j'avais une radio diffusion nationale, tchadien, j'ai ma radio tchad, tchad, président maire d'année micro de pas s'appeler ya ma bien tan appel chi bisho bi kabita na pa bio na ma bio de même dans gabi bechro la wi ngwal ya chichi ak révérend pasteur laïque sur bon dans du jonas ou el patadior président ne logo ma ave ak ma de ma une fatime kadja malato yo so couple li dama ka pare djou jamais trop ba wi trop dans de belbe zamba ngal do do di pesa na ma tan amyo na ga djilwi ga yo technicien ka ma so ko zalla fan kamro so couple mo abena ma projet pour faire bir 8 fois djina te za pour trois vendre ka du pel mas ka fa double fali o pa gaver djwa di ka do de mane fali o pa ga yo mo uno do ka do de ba ka de ya ba agonga yo
1: Na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na